0: Počúvate Rádio Devín, je 21. august a v roku 1968 do Československa vstúpili vojská Varšavskej zmluvy. Dnes si teda pripomíname 58. výročie tohto vpádu. Od samotného vpádu do konca roka 1968 si udalosť vyžiarala 139 mŕtvych civilistov, z toho 37 na Slovensku. Predpokladá sa, že významný podiel na upokojovaní situácie mal práve Československý rozhlas. Dôkazom môže byť aj záznam ranného vysielania z Prahy.
1: Prosím vás znovu, jménem pracovníku rozhlasu, nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému krveprolití. Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitelé. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se. Nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
0: Žiaľ, v prípade Pražského rozhlasu sa predsa rozpútal boj o rozhlas, druhý po roku 1945. Aj v Bratislave sa pred rozhlasom zišiel dav ľudí, ktorí žiarali pokračovanie vysielania. Prihovoril sa im niekdajší pracovník povstaleckého slobodného slovenského vysielača a vtedajší riaditeľ rozhlasu Andrej Sarvaš.
2: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi. Od rána som 3 razy v mene pracovníkov Československého rozhlasu prehovoril v rozhlase, že sme na svojich miestach, aby sme mohli splniť svoju úlohu. Úlohu, ktorá spočíva v tom, aby táto republika bola slobodná Československá socialistická federatívna republika.
0: V Rádiu Devín si pripomíname 58. výročie augustových udalostí roku 1968 a teraz ďalší výber hudobnej dramaturgičky Karin Kováčovej. Síce v horšej technickej kvalite, ale zo to väčšou silou bude znieť Petr Ulrich Zbývá mi jen píseň.
3: Ráno bylo klidný, jako všechna rána. Nad střechy vyhouplo se slunce, začal den.
4: A nikdo netušil,

0: Počúvate piatkové ladenie. 58. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa si nepripomíname len v Rádiu Devín, ale aj v celej STVR. Napríklad televízna dvojka dnes uvedie niekoľko tematických filmov, medzi nimi aj tri dokumenty, ktoré vznikli tu v Banskobystrickom štúdiu v režii Michala Várošíka. Prvý z nich pod názvom Sliač v Bratskom Zovretí mapuje dianie v stredoslovenskom kúpeľnom mestečku Sliač od dňa začiatku okupácie až po odchod vojsk v roku 1990. Jedným z respondentov vo filme je aj vtedajší predseda parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom vojsk Michal Kocáb. Takto si v roku 2016 zaspomínal na záverečné momenty odchodu vojakov.
1: Přišel čas ukončení a problém, jak to tedy jakoby oficiálne ukončiť. Stát se neměl. Já jsem se zapomněl zeptat Václava Havla na to, proč se to vykašle, neudělal nějakou státní veselici velkou. Nic nebylo, tak jak ukončíme 23. sovětskou okupaci. Jak se to končilo po druhé světové válce? Zahrála nějaká kapela? Nehrál tehdy Ježek? Neměl koncert jako na ukončení druhé světové války? No, my jsme končili pražským výběrem. No tak to už byl úplný nesmysl. To místo, aby zvonili zvony a byl státní svátek a lítali metály a já nevím, co všechno a zpívali se hymny, tak hrál pražský výběr Pražákům, těm je tu, hej, ty nikam nezabloudě, jo. No a ale fakt to byla jediná velká akce, která v tu dobu proběhla, aspoň v Praze. Tak jsem tam pozval Vorobilová, pozval jsem tam celou naší generalitu, poslance, ministry, Havla, všichni tam přišli, Frank Zappa přijel, taky zahrál. Říkal jsem Vorobilovi, a na závěr toho koncertu bychom se přesunuli na Křížíkovou fontánu, tam je čeká vrtulník, vy do něj nasednete a odletíte jako symbolicky. On nejdřív jako, aha, no, to musím promyslet, rusky samozřejmě, no, vrtulník, no, to musím promyslet. Ale pak mi poslal notu, ještě ji mám doma. Měl mají ostrý dopis sovětského generála, asi to konzultoval v Moskvě, kde mi jakoby sprdnul na to, ať si nepletu sovětskou armádu s pražským výběrem. To už bylo úplně nejvíc, jako, abych si nepletl sovětskou armádu s pražským výběrem. A že nepadá v úvahu, že to je prostě znesvěcení, úplně to odmít kategoricky. A potom mi ještě špitnul po straně, vy nevíte vůbec, co tady jste zamýšlel, co kdyby to se mnou spadlo, tak nás tady máte do 24 hodin znovu. Takže jeli ty absurdity od začátku do konce.
0: Film Sliač v Bratskom Zovretí si môžete pozrieť na dvojke krátko po 14. hodine. A keď už Michal Kocáb hovoril o koncerte pražského výbieru, poďme si vypočuť Zubatu z legendárneho albumu Straka v hrsti.
2: Včera ráno prišla Zubata, Zubata. Včera ráno prišla Zubata, Zubata, včera ráno přišlo, Zubata, Zubata,

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí,

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

Heinrich Schiff zahral z New Philharmonia Orchestra koncert pre violončelo a orchester číslo 1 Amol, 33. opus Camilla Saint-Saënsa dirigoval Charles Mackers. Treťou a zároveň záverečnou skladbou dnešného poludnejšieho koncertu bude symfonický chorál Jesu meine Freude, opus 87, Siegfrieda Karga Ellerta. Hrá Zuzana Ferienčíková.

přeci jen byl dobou, která ráda hovoří o člověku. Uprostřed Prahy zbudován památník středověku. A ten, který v tom kostele